0: Rádio. Leto, to je Fan Rádio.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

Vianoce kolem. Ty si ako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavolamu, jak zem, co obrací se ke slunce